0: A Hlinkoče, Starku, jsou moc dobrý?
1: Nekouří.
0: Máte to tady opravdu moc hezký.
1: To jsem ráda, že se ti tu líbí.
0: Arnoštek je prostě boží.
1: Vy jste se skamarádili, no to je skvělý.
0: Nejen to. Budeme spolu točit videoklipy. Já to budu režírovat.
1: Ne.
0: Mám pro tebe hlavní roli. Bereš?
1: To je smůla. Právě odjíždí na dlouhé turné po světě.
0: Ne. Co dělat? Budu muset obsadit Běhalovou. To je dabuchta od nás kancel. Hrozně po mně jede.
1: Kdo by po tobě nejel?
0: Nevěř hlavu. Můžeme si spolu aspoň zatančit.
1: Ty taky tančíš.
0: Je to tak. Jsem jeden z nejlepších tanečníků v disco.
1: To moc nerozvali. Ať ty nebožáky nestratíš.
0: Jdeme na to, kotě.
2: Ale, co to nevidí, oko mé modravé. Ahoj, kočko. Tak to dneska rozjedeme, tak to rozbalíme. Jste skvělý, jste báječný, jste dokonalý. Mám vás rád.
3: Roztáčím hvězdná kola, správná věc, tanec volá. Je to fajn, fajn, fajn, je to fajn, fajnový. Každý sám, všichni spolu, jeden čus,